0: Ahoj, zdraví tě Robin Zoot, zdravím všechny posluchače Rádia Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Oh yeah, aha, starý můj,
3: starý můj,
2: starý můj, byl jsi,
3: byl jsi,
2: Spízy,
3: Spízy, Spízy,
2: abe, abe, abe, abe,
3: abe, abe, abe, abe, abe,
2: yes.
4: Viděl jsem tu kuru v klube, a vedel jsem, čo ráno budu, vedel jsem, že keď půjdem domů, tak ona tam bude čekat jak půze, jej kamož je randa ku buze, vrabeli.

Nehledáme. Jsme na... Chceme být slavný. Radio Spin.

0: Spin Talk.
1: Byl tam Hector jako první, byl tam Izo a Hasan.
2: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
1: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
2: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jo. Jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
1: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Mm-hmm. Hodně jedu ty melodie, hodně jedu ten zpěv. Hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
2: Jsi Žižkovák, nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
1: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam, kde si cítím, jak doma ve Francii.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za nejhezčí úsměv.
3: Týpek, který vyrůstal v Nice a který se ve 13 letech přestěhoval do Česka. Dneska večer do Spin Talku dorazí Elboy a probereme snad úplně všechno. V 7 večer buď u Rádia Spin, YouTube kanálu Rádia Spin nebo taky u Spotify kanálu Rádia Spin.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: Radio.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Spin, jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jde s dabou. Československý underground.
3: Okay, Braden na Rádio Spin.

0: Radio. Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Fine Radio.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
4: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A real je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej. Nikdo z nich nezná.

0: Dohrála nám Nicki Minaj, ty ladíš Radio Spin s Krištofem. Máme tu sobotu 9. května a svátek má Ctibor. Já jsem trochu pátral, protože žádnýho Ctibora neznám, ale podle webu Kde jsme je Ctiborů necelá tisícovka, takže tipuju, že aspoň jeden z vás spinnerů nějakýho zná. No a pokud jo, tak hned po dvojitý dávce Penneru stříčka Homeboye, který nás čekají za chvíli, mu můžeš nechat něco zahrát na čísle 210 32 30 30 a nebo v naší spinnerské aplikaci. My se jdeme ještě v rychlosti podívat na to, jak je venku. No, venku je to rozhodně lepší, než bylo včera touhle dobou. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 10 stupňů Celsia, nejméně to momentálně na Karlovarsku, tam je 9 stupňů, naopak nejvíc hlásí Morava, Zlínský kraj a Jihomoravský, tam je skoro 12 stupňů Celsia. A bude to lepší, protože ty teploty místy vystoupají až na 20 stupňů, především teda v Jihomoravském kraji a v kraji Jihočeském. Spin Radio.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonboniéru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Spin. Československý antirock.

0: Spinaři, já vám povím, já mám dneska fakt krásný a prochechtaný ráno, protože se mi tady stala taková výborná věc. Volá jsem nějaký číslo, já to zvednu, no a víte, ty přání jsou občas prostě trošku za roh, jo, přiznejme si to, ale tohleto...
1: Já bych chtěl výpečky se zelím od Fety Pilova.
0: Výpečky se zelím od Fetyho Pilova, já jsem tam nechal i ten můj upřímný smích, protože fakt to je skladba, kterou jsem tak dlouho neslyšel, že mě až mrzelo, že ji tu nemám. Jako další přání teda byl Frank Wild, toho jsem tu taky nenašel, každopádně říkal jsem si, jak to zhruba spojit, no a napadlo mě, že Fety Pilou se přece jenom zná s Viktorem Šínem, občas spolu streamujou, tak jsem si řekl, že tam prostě hodíme Viktora Šína. A písnička Syndrom. Poletí to úplně všem, kteří právě vstávají třeba tomuhle tomu neznámému číslu, za kterým se schovává můj spolubydlící, pokud se nepletu, takže to posílám i tobě, Vítku. A kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak číslo 210 32 30 30 je otevřeno, stejně tak jako naše mobilní aplikace, kam můžeš poslat voiceovku.

0: Spin Talk.
1: Byl tam Hector jako první, byl tam Izo a Hasan.
2: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
1: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
2: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
1: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Mm-hmm. Hodně jedu ty melodie, hodně jedu ten zpěv. Hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
2: Jsi Žižkovák, nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
1: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam, kde si cítím, jak doma ve Francii.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za nejhezčí úsměv.
2: Týpek, který vyrůstal v Nice a který se ve 13 letech přestěhoval do Česka. Dneska večer do Spin Talku dorazí Elboy a probereme snad úplně všechno. V 7 večer buď u Rádia Spin, YouTube kanálu Rádia Spin nebo taky u Spotify kanálu Rádia Spin.

0: Spin.
1: Ladíš Rádio Spin, Krištof za Majkem a před náma je hudební víkend, kde se tentokrát zaměřujeme na Penery strýčka Homeboye alias PSH, stálice a můžu říct asi taky průkopníci rapu v Česku, takový praotcové Čechové. Není se čemu divit, protože oni tehdy pozvedli rap z toho undergroundu na trošku mainstreamovější notu a z toho nefalšovaného rapového soudku si od PSH dáme skladbu Můj rap, můj svět. Bude nám to krásně kontrastovat, protože PSHčka to není jenom crew jednoho zvuku, ale mají na kontě i trochu víc introspektivnější a osobnější věci, jako třeba song Kdo já jsem, který si dáme hned v zápětí z trapu na featu a já doufám, že si to tak

0: českýho rapu v éteru Rádia Spin. PSH. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.
1: Vstaň a řekni, kdo seš, do pěšní. Vzadu tam v davu, tam chcípneš, tak pojď mi. Chci osobnost, nelá.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak opatrnej buď, pokud jedeš z Brna na Rusínov, tam je hlášený crash na silnici číslo 430 a jeden očekávej taky v Český Lípě na ulici Morská. Když se tak mrkám na dálnice, tak ty jsou prozatím úplně fresh, bez nějaký větší zdržovačky nebo bouračky, a to samý platí o Praze, taky úplně fresh, ale pokud máš nějaký jiný info, tak určitě volej naše číslo 210 32 30 30 a nebo nás informuj pomocí hlasovky do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. It's okay, okay.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, máme 9. května, sobotu a svátek má Ctibor, takže pokud nějakýho znáš, tak mu určitě popřej. No a mě tady do apky přistála voiceovka od Jana.
1: Nazdar, tady Janík, prosím tě, nech mi tam zahrát od Hektora Bars. Pro všechny lidi, kteří ví, jak moc náročný to je neustále jenom makat a nemít ani chvilku svýho vlastního času, tak pro všechny tyhle lidi a vám do studia díky.
0: Taky díky, hlavně za to nám do studia, protože Hektora Bars já si určitě užiju, no a posílám to i tobě, abys hezky našel ty 2,5 minutky nebo 3 minutky jenom pro sebe a vychutnal si tuhletu písničku Hektor Bars, letí ti to do uší.
2: Jsou

0: Ladíš Rádio Spin a krom toho, že jsme rádio, tak v posledních pár týdnů jsme aktivní na poli komisařství. Přesně řečeno teda Maty, ale jas náš Spin komisař Rep, který jezdí po celé republice na kontroly. Minulý týden se vydal až na Jihlavsko a podrobný report nám zprostředkoval jak on, tak inspektorka Vicky.
1: Tady Spin komisař Rep Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
1: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému.
3: Gratuluju, vyhrál jsi!
2: Děkuju, to bylo docela překvápko, teda popravdě.
3: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
2: Práci to máme zaplý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
3: Na jaký Tigr se nejvíc těšíš?
2: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají, teďka koukám, jestli jsem neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude, podle mě to bude dobrý.
0: Pokud tě tohle to nalákalo, tak není nic jednoduššího, než se přihlásit na program@radiospin.cz, napsat tam jméno, příjmení, telefon, ale hlavně adresu, na který nás posloucháš a pokud si tě komisař vybere, tak jsou Tigry jenom tvoje. Pojďme se ještě v rychlosti mrknout, jestli tvoje bude i počasí, no a potěším milovníky takového vlahýho jara, protože aktuálně máme po celé České republice průměrnou teplotu zhruba 11 stupňů Celsia, nejméně to momentálně na Šumavsku a v Plzeňském kraji 10 stupňů Celsia, naopak nejvíc nám hlásí Morava, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Olomoucký, celých 13 stupňů Celsia a půjde to výš? Půjde to výš, protože to vystoupá až zhruba ke 20 stupňům místy, hlavně teda v Jihomoravském kraji. Tolik počasí. No a za chvilku už další hoďka hudebního víkendu z PSH.
4: Spin Radio.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
6: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 5 minut máme 10 hodin, přesný čas na Rádio Spin.

0: Hrajeme přesně podle tebe, no a hrát budeme i podle Matěje, který mi tady poslal voiceovku do naší apky.
1: Ahoj, zdravím Radio Spin, tady Matěj. Jestli můžeš, chtěl bych si nechat pustit od LA4 písničku Panoptikum, ale bylo by to pro všechny kuchaře, který tráví víkend v práci a mají těžkou dřinu, a hlavně pro všechny slávisty. Takže derby je naše, ať je Slávie. Díky, čau.
0: Čau, čau, Matěj. Děkuji, určitě Panoptikum LA4 letí přímo do tvých uší. Já každopádně doufám, že jsem tady touhletou voiceovkou nerozproudil nějakou válku na Radio Spin. Válka Slávie versus Sparta. No, těžko říct, uvidíme. Každopádně, jestli si třeba i Sparťan, tak samozřejmě můžeš taky zavolat a říct si o nějakou písničku pro Spartu, aby to bylo 1-1, chápeme. Každopádně tahleta letí do uší všem slávistům.

Ladíš Radio Spin, Krištof za Majkem a před náma dvojitá porce PSH. V tuhle hoďku ale zabrousíme do těch novějších kousků jejich diskografie. Jako první tu máme PSH s Maniakem na featu, skladba se jmenuje Pst. Já doufám, že to neslyšet v tom rádiu. Pst. No a tady ta skladba mi vždycky přišla jako takový zajímavý kolabo s tím pevným jádrem scény, tím myslím PSH, a tím mládím, tou novou vlnou, kterou tady reprezentuje Maniak. K písni je taky výborný klip, který se točil někde na Balkáně a ono se to k tomu tracku fakt skvěle hodí, dělá to spolu takový krásný celek. A abychom ten krásný celek trošku rozbili, tak já do kontrastu přihodím song Boh dal love, který to bere zase z úplně jiného konce. PSH tady uslyšíme se 7x3, je to takovej víc chill, funky zvuk, úplně ideální k tomu, jestli třeba zrovna vstáváš a dáváš kafe na balkóně nebo na zahradě.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak nehoda je hlášená v Bohumíně na ulici 9. května, v Hustopečích v ulici Alšova a jedna mi tu svítí taky v Záhoří u Kardašovy Řečice. To je strašně krásný jméno, Kardašova Řečice. Přesunu se na dálnice, tady klasicky počkáš před Brnem na D1 asi 5 minut, poskakuje i D6 u Petrohradu, tam je to asi na 8 minut. No a co se samotný Prahy týče, tak tady stojí jenom Nuselák a na něm si počkáš asi 10 minut.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Nemusíš nás jen poslouchat. Můžeš nás i sledovat. Jsme na sociálních sítích. Na Instagramu, Facebooku i TikToku. Sleduj Spin Radio a buď s náma. Protože my jsme s tebou. Dej follow. Spin Radio.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

startovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Spu nebudu nikoho šidit.
1: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Chvíli zpátky jsem tu mluvil s Michaelem, který mi volal už včera, a protože má takový hezký prodloužený víkend na rybách, tak i tentokrát si přál nějakou hezkou písničku, aby mu to líp chytalo.
3: Nářej pro kámoše rybáře všecko, žení teda Lubiť. A pro tebe do studia a pro všechny se nejlepší rádio je Spin.
2: Nejlepší rádio je Spin, přesně tak, Michaele, děkuji ti, že posíláš Ženy treba lúbiť od Majka Spirita i mě do studia. Já to na oplátku posílám tobě a všem kámošům, kteří jsou tam s váma. Doufám, že berou, a pokud neberou, tak po téhle písničce 100% budou.
4: Ženy treba lúbiť.

0: to tak dávno, přesněji řečeno včera touhle dobu, kdy jsem tu řešil nový EPčko od OGho Páva, týpka z labelu Pose, který se vyšvihnul vlastně teprve nedávno s bangrama jako Bába spí nebo album Skuře. No a OG Páv si v jednom z tracků na jeho novým EP Morová rána rýpnul do Huga Toxe. Já jsem si teda dohledal i přesný znění tohoto lehkýho disu, který zní, cituju: a ten holub už je starý a nemocný pták a v tomhle hnízdě už není dost místa. Tox to ale nenechal jenom tak, aby hem čerešťka sedl za mic, nahrál odpověď, opět tu mám ukázku, cituju: to holubí mládě, který si na chvíli půjčilo paví peří, je ve skutečnosti jen sjetý a pořádně neví, co mluví. Fuha. Takže bychom tu měli dis Kendricka a Drakea v české podobě. Já jsem skočil do komentářů, prošmědil jsem to a lidi jsou tam přesně na půl, půlka fandí Toxovi, půlka Pávovi a mě zajímá, co z toho bude dál. Odpoví OG Páv nebo se poučí z minulosti, kdy Tox naskočil na diss track k Senseovi, myslím, že se to jmenovalo Tank a tehdy to skákal Lucas Dope. Hele, já bych se vůbec nezlobil, kdyby to nakonec vyústilo ve společný track, přece jenom Páv a holub na jednom tracku. Tomu už chybí jenom třeba Birdman na featu a máme z toho geniální spojení všech ptáků na scéně. Geniální spojení je i dnešní počasí, minimálně je to geniálnější než včera, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 12 stupňů Celsia. Momentálně nejmíň hlásí Liberecko a Královéhradecko právě zmíněných 12 stupňů, naopak nejvíc hlásí Morava a to kolem Brna 15 stupňů Celsia. Fajn na tom je, že to vypadá, že pršet nebude, to znamená ideální čas na procházku a nebo na poslouchání další hoďky na rádiu Spin, protože tu máme PSAčka a hudební víkend, tak si na to počkej.
1: Spin Radio.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
4: Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Je to tak, posloucháš Rádio Spin a máme tu vstup, ve kterým se plní přání. No a jedno budu plnit Michalovi. Michale, slyšíme se? A? Neslyšíme. Tak co já tady dělám špatně? To by mě zajímalo. A už vím, tady, teď se slyšíme. Je to moje premiéra, Spineři, já se omlouvám. Takže Michale, čau.
1: Čau.
0: Hele, jsi úplně první, slyšíme se výborně, jsi úplně první, koho jsem kdy vzal do vysílání.
1: No tak bomba, tak to jsem rád, já jsem vždycky rád na prvním místě.
0: To jsem taky rád, no a co si nám teda vybral za písničku?
1: Ale bude to od Linkin Park nám.
0: Výborně, hodíme to tam s Jay-Zím na featu, málem jsem řekl Jay-Zím, ale Jay-Zí to je jeden můj kamarád, takže toho zdravím. Super Michale, v tom případě užívej, chceš něco vzkázat takhle Spinneru, když je to poprvý, že jo, si tady se mnou ve stupu.
1: Ale ať se ti daří, že zvládáš to na jedničku za mě a ať to všem utíká ten dnešní den.
0: Teď to vypadá, že jsem si tě zaplatil tady na ten vstup, ale...
1: To určitě ne, určitě ne.
0: Jo, dobře, tak Michale, nejde. Tak domluvíme se potom, jo, fakturu pošlu, vlastně tu 500 za to dostaneš, nebo je? Banger. Užívej den, Michale, a užívej taky, Linkin Parky. Čau, čau. No a kdyby si i ty chtěl něco zahrát na přání, tak 210 32 30 30 jsem tu pro tebe, a nebo tu máme apku, do které můžeš posílat voiceovky.

Stále posloucháš Radio Spin, stále je za Majkem Krištof a stále si tu dáváme dvojitou dávku PSHček každou hoďku. Vykopnu to výbornou parodickou věcí s názvem Vim já, která si utahuje z takovej té estetiky vědomostních soutěží a la AZ Quiz. A i když PSHčka a Supercrew měli v minulosti nějaký rozepře, Tox třeba disoval Trafika, pokud se nepletu, na songu Nikdy jsi nebyl, nebo pak stojí za zmínku ta tvrdá pecka Arnold Leopold Navrátil, kam se přišel podívat i James Cole, ale očividně se to tam časem nějak urovnalo a Jamesa Coula tak najdeme na featu na právě zmíněném tracku Vim já. Já si teď tak jako mimo něk vybavím ještě jednu věc, byl to právě AZ Quiz a byl tam Cukrář Viktor, je to fakt můj oblíbený díl, no a on to tam tak trošku paroduje a parafrázuje a vždycky, když mu ta paní položí otázku a on neví, tak tam zandá Vim já. Výborná věc, určitě si to dejte, pokud se chcete dneska

0: tam něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak opatrnej buď v Ostravě na Rudný, směrem na Český Těšín je tam hlášený crash. Jedna nehoda mi tu svítí taky v Hustopečích v ulici Alšova. Když se mrknu na dálnice, tak si klasicky počkáš před Brnem na D1 asi 5 minut a kousek dál na stejné dálnici, to znamená D1, ve směru Praha je na 177. kilometru nehoda dvou vozidel. Co se samotný Prahy týče, tak jediný crash tu vidíme na ulici Milady Horákové na Letný, tam lehký omezení v dopravě potrvají ještě asi půl hodiny. Tolik doprava, ale pokud ty máš nějaký jiný info o dění na silnicích, tak určitě volej číslo 210 32 30 30 a nebo pošlej svoje poznatky přes hlasovku do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonboniéru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí. Radio.

0: Fajn Ráno. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Máme tu další přání a tohleto přání nám zůstane takzvaně v kruhu rodiny, protože mi tady chvilku zpátky volal Adam.
2: Jsem tady s tátou a on by chtěl, co bys chtěl zhrát?
3: Od Hectora King Konga. Mámě, Kateřina Balingová.
1: Přesně tak, táta a syn budou posílat mámě písničku King Kong od Hectora. Chlapi, dobře děláte, protože zítra máme 10. května neděli a to není jen takhle nějaký den, to je den matek, takže blíží se nám a proč bychom je začali slavit takhle s předstihem, že naše mámy si to zaslouží, ne?

0: Já jsem dneska jel tramvají sem do studia a přímo naproti mě seděl týpek, který totálně vypadal jako Ondřej Vetchý. Já jsem si říkal, to není možné, že by Ondřej Vetchý jel se mnou tramvají. A to mě přivedlo na otázku, kolik tak po světě chodí našich dvojníků. A rozhodil jsem sítě po netu a zjistil jsem, že to není zas tak nepravděpodobný někoho takového potkat. Odborný časopis Cell Reports jednou zkoumal 32 párů lidí ze všech koutů světa, kteří si byli až moc podobní, a na základě toho ustanovil, že po světě chodí asi 8 lidí, kteří vypadají stejně jako vy. Teda minimálně tak podobně, že by mohli třeba odemknout váš telefon pomocí obličeje. Ta šance, že toho shodně vypadajícího člověka potkáte na ulici, je asi 1 ku 10 milionům. Malá, ale ta šance tam je. Upřímně, mám po téhle zprávě trošku pocit, že fakt nejsem tak výjimečný. Ačkoliv ten pocit mám asi od svých teenage let. Já když jsem si nechal narůst dlouhý vlasy, tak mi všichni říkali, jo, ty vypadáš jak Bolek Polívka za mladá. Pak jsem k tomu začal nosit brýle a všichni říkali, jo, vypadáš jak Lennon. No na závěr jsem tady spočítal, jaká je zhruba pravděpodobnost, že by dva lidé volali do rádia Spin a vypadali úplně stejně. Je to asi 1 ku 350 milionům. To znamená, určitě nám sem volej, ať ta pravděpodobnost stoupá. Pojďme v rychlosti mrknout na počasí. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 14 stupňů Celsia. Na většině území máme zataženo nebo skoro zataženo. Výjimkou je Zlínský a Jihomoravský kraj, tam máme polojasno. No a co se těch teplot odpoledne týče, budou vlastně skoro stejný, kolem 16 stupňů Celsia a nejvíc pak na Brněnsku celých 20. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Za 5 minut máme pravý poledne, 12 hodin na Rádiu Spin.
4: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: podle tebe. Ladíš Rádio Spin, máme tu sobotu 9. května, něco málo popoledninu a co jiného si naservírovat k obědu, než další track na přání, tentokrát od Martina.
1: Prosím tě, zahrál bych si nám tady pro kluky za čtyřky, prosím Rušesku, i kasa, sukasa, něco hezky a taky tobě, jo, a všem, co poslouchaj.
0: Díky moc, posílám to jak sobě, tak klukům na šestku, Izomandias, Mikasa, sukasa, doufám, že užijete.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžu.

0: Fan Talk.
1: Byl tam Hector jako první, byl tam Izo a Hasan.
2: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
1: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
2: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jo. Jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
1: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Mm-hmm. Hodně jedu ty melodie, hodně jedu ten zpěv. Hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
2: Jsi Žižkovák, nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
1: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam,

Spin. Do uší si pouštíš Radio Spin s Krištofem a tento víkend i s crew, která si říká PSH. My si od nich dáme dva tracky, které trochu vyčnívají z toho, na co jsme od Penneru zvyklí. Zase trochu jiný zvuk, třeba na tracku Za všechno může čas, kde se PSH dostávají k takovému víc vyklidněnému rapu, uvědomělejší poloze, je to výborná věc na letní zadumaný podvečery. A druhý track bude z desky Debut, což navzdory názvu samozřejmě není jejich první deska, ale tam ten název spíš naráží na jakési jejich znovu zrození. A i ten track, co si dáme, taky se jmenuje Debut, je úplný vybočení z toho, co známe. Potrhuje to i Bert a Friends na featu a celý to prostě působí, že PSH dospěli a tak si jako reflektujou svý životy. Za mě pecka, tak doufám, že

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Uvidíme, jestli bude tak rychlá jako Zuzka, která má 40 minut do vysílání a už mi tu stepuje ve studiu. Každopádně, co se týče regionu, tak kreše očekávej v Ústí nad Labem na ulici Stará a v Jenišově u Karlových Varů zase zdem z D6. 6 minut se potom počkáš v Děčíně na Kamenický. Přesunu se na dálnice. Tady mi svítí jediná nehoda, a to na D5 na 13. kilometru směr Praha. A co se samotný Prahy týče, ta je úplně fresh, bez žádný větší zdržovačky a nebo kreše, ale pokud máš jiný info, tak určitě volej číslo 210 32 30 30 a nebo nám pošle voicovku.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: podle tebe.
1: Já tu mám k odbavení poslední přání, který dneska stihnu. Trošičku se mi to zdrželo, ale doufám, že Vojta, který tohleto přání vyslovil, se zlobit nebude.
2: Je to smíří bílý tričko. Pro všechny, já nevím, výletníky, jedu na výlet někam, tak.
1: Je to tak, já doufám, Vojto, že si svůj výlet užiješ. My jsme se bavili o tom, že vám tam Pražáci jezdí na Třeboňsko a naopak, že vy z Třeboně jezdíte na Moravu. Je to krásně, to takový malý stěhování národů a k tomu se přesně hodí 58G a bílý tričko. To byl oslý můstek, Zuzko, co?

0: Jak já miluju tyhle ty naše přechody, Zuzko.
1: Dneska jsme zavítali do Japonska, vážení posluchači. Nasajte tu atmosféru tohoto bedu a pojďte s náma zenovat a dáme si minutu ticha. Ne, si dám prdel, nebo?
0: Ne. Nedáme si minutu ticha. Vlastně budeme tak trošku v kontrastu, Zuzko, čau, protože já jsem tady dneska řešil beef mezi OG Pávem a Hugo Toxem.
1: Ano, prosím.
0: A tak mě jako napadlo, jsi ty vůbec konfliktní člověk?
1: Nejsem konfliktní člověk, ale záleží, no, jakoby umím se pohádat.
0: Často?
1: Nebo spíš, ne, často ne, ale jakoby výměnu názoru to se mi stává s jedním člověkem dost často.
0: Jo, jak to funguje?
1: Funguje to tak, že tak jako si vyměníme ty názory, potom třeba spolu nemluvíme nějaký čas a potom se zase jakoby usmíříme a potom se zase něco stane.
0: Jasně, a tohle celý je v rámci třeba 2 dnů jenom.
1: Ne, to je tak třeba týden, jo? Týden to tak trvá, tady tenhle ten jako bojovej mod a potom zakopeme tu seferu.
0: Seferu? Pojďme zafopat válefnou fefeu.
1: Sekeru!
0: Jak ta paní z té výměny manželek, ne? Jak neměla ty zuby a takhle mluvila. Co myslím? Uvilfif?
1: No tak sekeru. A potom zase se jako pohádáme v uvozovkách, ale to se mi fakt děje s jedním člověkem, já se jinak nehádám, co ty?
0: Jako já nejsem vůbec konfliktní typ, ale máme na to experta z bývalé třídy. Jmenuje se Alex, jo, nebudu ho vůbec tady označovat, jak se jmenuje příjmením, takže nikdo neví, že se jmenuje Kavalčík, ale ten týpek jako fakt, on je borec a jeho humor je postavený na tom, že uráží lidi a záměrně je naštvává.
1: Okay.
0: A jako, jakmile se vybere tebe a ty si ta oběť, tak to fakt není vtipný, ale jakmile se vybere někoho jiného, tak je to extrémně vtipný.
1: Jo, jako... ale taky znám takové lidi, no, jako kteří si to užívají extrémně tady tohle.
0: Brutálně. Je. Jednou se stalo třeba na zkoušce, kdy jsme byli takhle a byla nějaká pauzička, tak holky se tam dvě o něčem bavily a Alex si záměrně stoupil za ně. Nic mu neudělali ten den, prostě nic se nestalo. Ale v té palici se prostě rozhodlo, že začne kvokat. To znamená, že jakmile jedna holka řekla čau, jak se máš, tak Alex zatím udělal pa, pa, pa, pa. Ten týpek to dělal reálně 5 minut, dokud je fakt nedostal úplně do úzky.
1: Ach jo, ještě holky chudinky, no.
0: Co se dá dělat?
1: Alexi, polepši se.
0: Přesně, takže po naučení z této předávačky je Alexi, ty se polepši a jdem se podívat na to, jestli se polepšilo i počasí. A včerejška celkem, jo, co ty na to? Já si myslím, že dneska je tam celkem fajnově.
1: Jakože já jsem si dneska vzala menší ne bundu, ale jako tenčí bundu. Mm-hmm. A it's not good.
0: Fakt?
1: Byla ti zima? Ne, zima, hrozná.
0: Ty, jak jsem tu zavřený ve studiu, tady je vždycky teplíčko, že jo?
1: No tak tady je, no.
0: Ale... Tady jo, ale venku to zatím vypadá, že po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 14 stupňů, no a bude to kousíček výš, ale ne o moc, nejvíc bude hlásit tady Morava a dokonce i Jihočeský kraj kolem 21 stupňů Celsia. Takže no. Pokud si z těchto dvou krajů vyraš na výlet a dej si rádio spin do uší, bude tu Zuzka.
1: Přesně.
2: Spin Radio. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Spin, Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: 30 30 30 30.
1: Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
2: South Suicide Queens. All niggas.

0: how deep the game is, man. What part of the game is this?
1: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Ladíš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já tě moc zdravím. Máme 9. května, svátek mají Ctiborové, takže všem Ctiborům krásný den, vám všem spinnerům taky. Mimochodem, dneska je den ztracených ponožek a mně to přijde jako strašně vtipný, protože tohle řešíme všichni. A přiznejme se, jo, řešíme to všichni, že prostě ztrácíme ponožky a nevíme, kam se ztrácí, takže na to možná dneska mrkneme. Dále se taky mrkneme na hudební víkend z PSH, stejně jako včera, a taky nebude chybět komunikátor, takže nezapomeň volat na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku a já už teďka zahraju track Lucce. Luce, slyšíme se?
3: Ano, ale máma řídí, takže já jsem tady dcerka Lea.
2: Lea, ok, dobře, tak Lej, co tam zahrajeme?
3: Dáme party.
2: Dáme party a máš nějaký přání, pro koho to bude?
3: Pro mě a pro všechny spiná.
2: Dobře, ok. Tak jo, dávám ti to tam a mějte s mamkou hezký den.
3: Děkujeme.
2: Ahoj.
3: Naschledanou.

0: Spin na Majko je s tebou Zuzka a my tady máme hudební víkend, jak už jste zvyklí. Tento víkend máme ve jménu PSH a jako první track si poslechneš Chyť mě, jestli na to máš. Tento track má na featu Daru Rollins a já si nemůžu prostě pomoct, jo, ale Dara Rollins mi hrozně evokuje retro osmdesátky vibe. Tudíž tak na mě působí tento track. Tím nechci říct, že mám něco proti Daře Rollins, já jí zbožňuju, miluju právě tady tenhle vibe a celý ten track je v takovým osmdesátkovým retro vibe. Jako druhý si poslechneš track Sám doma, což je track pro všechny lidi, kteří jsou sami doma, logicky. Já jsem sama doma dost často, takže si track užiju s vámi. Dáváš rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: PSH v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D8 na 37. kilometru ve směru na Ústí nad Labem máme nehodu, čeká tě tam zdržení. Na D5 na 13. kilometru ve směru na Prahu je vážná dopravní nehoda se zraněním, takže tam buď opravdu opatrnej. Regiony jsou čistý a v Praze máme ucpanou pouze Legerku, trošičku Nuselák a centrum okolo Ipáku, jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a za chvilku nás čeká komunikátor, takže si nezapomeň zavolat na stejné číslo o svůj oblíbený track tady na rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádio Spin.
2: Každý den je voden mín, každý den je voden mín, každý den je voden.

0: čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Vojta, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
1: Super, Vojta, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, já bych tam nejradši dal od Izomandy asi 1-2 a je to pro celou moji partu, se kterou teďko jedu z Teplic, že jsme měli tam náročný koncert, takže pro Jakuba, pro Huga a pro Marušku.
1: OK, tak snad se koncert povedl se?
2: Jo, byl super, no, byl narvaný stán.
1: Tak to je super, tak to je hustý. Tak si odpočiňte dneska, dávám tam Iza.
2: Yes, díky moc.

Ladíš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Já si myslím, že teď mě pochopí všichni rodiče, což teď zní, jako kdybych měla děti, ale není tomu tak. Ale zažila jsem svoje bratrance, když byli ve školce, a úplně jsem zbožňovala, přišlo mi strašně vtipný, když něco namalovali, a většinou to byla velmi abstraktní, taková nějaká impresionistická kresba, ale potom jste se jich zeptali, a co pak si to nakreslil, a to dítě vám suverénně odpoví, no tebe, vy musíte prostě vykouzlet na tváři úsměv a třeba se doptat, kde máte nohy nebo hlavu nebo takhle, ne, já si z toho dělám srandu, ale je to hrozně roztomilý, já miluju tady ty dětské kresby. No a přesně takovou nějakou kresbu, neidentifikovatelnou kresbu, si od svých dětí nechala vytetovat Rihanna. A nechala si tady tu kresbu vytatovat na nohu docela ve velkým, docela dá. Jako když si vezme člověk kraťasy, tak všichni to uvidí, kromě teda asi Rihanny, protože to je ze zadu na noze, nevím. Jako je to roztomilý a vlastně cool, protože hodně lidí si dneska tetuje různé takové abstraktní čáry po těle, tohle vypadá podobně. Já se ale ptám vás všech Spin rodičů, nechali byste si na tělo vytetovat takovou kresbu od svých dětí? Pojďme se podívat na počasí, máme polojasno, místy slunečno, 16 stupňů, což je docela hezký, k večeru bude úplně jasno a teploty klesnou na 14 stupňů a zítra čekej něco okolo 21 stupňů. Ladíš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka.

kusy, cítím, že to ze mě musí. Ven!

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Na vaše Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a na drátě s tebou Tonda, slyšíme se?
2: Jo, čau, čau.
1: Čau. Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Živančo od Robina Zuzka a bude to pro všechny spinary.
1: Okej, máš hezký den?
2: Jo.
1: Tak to jsem ráda. Dávám ti tam Robina Zuzka a užij si track, čau.
2: Díky.

0: Spin.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady další hudební víkend s PSHčkama. No jako první si dáme takovou klasiku, můj rap, můj svět, máme track s DJem Vičem, je to o rapu, že jo? Ony ty tracky od PSH jsou za mě tak moc známý a v něčem ikonický, že zrovna tady k tomuto tracku podle mě není potřeba nic extra povídat, protože je dokonalý i sám o sobě a je legendární. Jako druhý si poslechneš track Kdo já jsem, tady máme track, kde je na featu Strapo. Strapo tam vyrovnává jemnost PSHček a upřímně nevěděla jsem, že tenhle track je tak hodně dobrý. Nikdy jsem se ho neposlechla celý,

0: až včera a je to fakt banger. Jako dejte si ho, je fakt dobrý. PSH na rádiu Spin právě teď.
1: PSH v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: českýho rapu v éteru Rádia Spin. PSH. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.
1: Vstaň a řekni, kdo seš, do vzadu tam, v davu tam, chcípneš, tak pojď mi, chci osobnost.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme na dálnice, na D8, na 37. kilometru ve směru na Ústí nad Labem máme nehodu, čeká tě tam zdržení. Na D5 na 13. kilometru ve směru na Prahu je vážná dopravní nehoda se zraněním, takže tam jeď opatrně, určitě se tam taky zdržíš. Potom regiony, ty jsou naprosto čistý. No a v Praze, tak tam máme zasekaný centrum kolem IPáku, ulice Žitnáčna, potom Legerka Wilsonka a máme seklej i Nuselák, jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Rapu. V republice. It's 5 o'clock in the morning.

0: aplikace. Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a je tady taky první hlasovka dne a ta je od Toma.
1: Ahoj Vicky, prosím tě, pust mi tam něco dobrýho od Barakudy. Jedu z Říma až do Portugalska a moc to tady nejede, drží nás tady kolona, takže kdyby tam bylo něco jako tempo, což bych potřeboval, byl bych rád, díky a čau.
0: Heleď, tempo od Barakudy ti tam dám, ale nejsem Vicky. Ale track ti zahraju, jsem Zuzka. Pody, níže, níže, sláky, pláky.

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já jsem na začátku vysílání říkala, že dneska je den ztracených ponožek, tak jsem vám chtěla vysvětlit, jak se ty ponožky ztrácí. Víte, ono to není o tom, že se někde ta ponožka přilepí na buben pračky, ale pračka je jenom pouhý prostředník. Za pračkou totiž existuje brána, ve které žije démon, který ty ponožky krade a v té dimenzi si je sbírá všechny dohromady. A občas si nějakou tu ponožku po roce dvou vrátí zpátky společně s víčkem, které nepatří ani na jednu krabičku, co máš doma, a taky společně s nabíječkou na iPhone z roku 2014. Průměrnému Čechovi tak démon ukradne až 20 ponožek ročně. To znamená, že za rok se v Česku ztratí něco okolo 140 milionů ponožek. Ten démon ale nekrade stejné ponožky, ale z páru ponožek vezme vždy jenom jednu, aby maximalizoval trauma lidstva. Lidi, to není náhoda, to je infrastruktura. My se podíváme na počasí, máme slunečno 16 stupňů, což je docela hezký, k večeru bude úplně jasno, teplota klesne až na 14 stupňů, no a zítra se ta teplota vyšplhá až na 18 stupňů. Dáváš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdar, tady je Ondra Gimov a každý pátek v 7 večer a v repríze v neděli od 8 večer nalítávám do éteru rádia Spin se sportem na Spinu. Zaplavím tě sportovníma zprávama a funfaktama, takže zapínej rádio a buď u toho. Těším se a čágo.
0: Je 14.57 a ty posloucháš rádio Spin.

0: Fabrika.
1: Tadíž Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Máme tady další hlasovku dne a o tu se postaral Honza.
2: Čágo Belo, tady Honza. Chtěl bych nechat zahrát pro celou moji rodinu, tady co jdeme na chatu. KSN od Iza, od PTK, díky moc a čágo Belo, zdravím všechny.
1: Já tě taky zdravím, celou tvoji rodinu, dobře dojeďte a dávám tam KSN. Sensei.

0: Spin Talk.
1: Byl tam Hector jako první, byl tam Izo a Hasan.
2: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
1: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
2: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jo. Jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
1: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Hodně, hodně, hodně jedu ty melody, hodně jedu ten zpěv. Hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
2: Jsi Žižkovák, nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
1: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam, kde si cítím, jak doma ve Francii.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za nejhezčí úsměv.
3: Týpek, který vyrůstal v NIS a který se ve 13 letech přestěhoval do Česka. Dneska večer do Spin Talku dorazí Elboy a probereme snad úplně všechno. V 7 večer buď u Rádia Spin, YouTube kanálu Rádia Spin nebo taky u Spotify kanálu Rádia Spin. Těší se na tebe, Roman Jakub. One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady hudební víkend z PSH, poslední hudební víkend v mém vysílání, zítra ne, ale za hodinu už to po mně převezme Maty. Ok, jdeme na to, jako první si dáme track na featu Maniak. Track takovej přízemní, ale v něčem provokativní, za mě neobvyklý styl pro PSH. Jako druhý je track Boh dal love. Tento track má úplně jiný vibe než předchozí a miluju bar Boh dal love, akce je zase zpátky. Něco na tom je lidi. PSH na rádiu Spin právě teď.
1: PSH v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin a potěším tě, protože bude opravdu rychlá. Dálnice jsou v pohodě, regiony jsou v pohodě. Co se týče Prahy, tak tam máme zasekaný centrum Wilsonka, Legerka, postojíš si taky na Ječný a i na ulici Žitný. A máme zaseklený i trošku Nuselák, ale není to nic neobvyklého. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. A nezapomeň si zavolat, protože za chvilku nás čeká komunikátor tady na Rádiu Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.
2: Za

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a na drátě je s tebou Tomáš. Slyšíme se?
2: Ahoj.
1: Ahoj, co tam dáme? Pro koho to bude? Klasika.
2: Dáme tam Moniku Bagáru, Nečekám pro Borise Turka, pro Dana Svitku a pro Fikyho a pro Denisu.
1: OK, dávám to tam a ty si užij track taky. Čau.
2: Tak jo, děkuju, ahoj.

0: Ladíš Radio Spin na Majku, je s tebou Zuzka a nás tady teďka s Matým úplně rozproudil track Žijeme len raz, protože jsme to vyhodnotili jako summer hit prostě rok 2015. Ahoj Maty.
1: Čau, čau.
0: V návaznosti na to, protože nás to tady fakt jako hodilo do takových nostalgických vzpomínek, já jsem říkala, že mi vybavuje nějaký letní tábor. Co se ti vybavuje, když se řekne Žijeme len raz?
1: Hele, Žijeme len raz mě to úplně přenese prostě do toho srpna, kdy je ti prostě nejvíc teplo, nejvíc hezky, neřešíš vůbec nic, zahraje to na ten track, prostě nádhera, jo, takovej prostě táborový vibe, takovej prostě letní úplně anthem.
0: Yes, ty vogo, aby to už bylo, já to prostě potřebuju už někde u vody si poslechnout tenhle ten track, prostě horko bude a to. Máš nějaký táborový zážitek, nebo nějaký táborový trauma, nebo tak?
1: Hele, já jsem na tábory jezdil, nebo na jeden tábor konkrétní jsem jezdil asi 12 let, nebo 13, dokonce jsem tam jezdil jako vedoucí pak. Letos poprvé teda nepojedu, takže takový
0: smutné.
1: Prostě, je to trošku smutný, je to takový prostě, jezdíš tam každý rok, prostě 13 let v kuse a najednou tam prostě jako nejedeš, je to takový prostě... No je to smutný, zas na druhou stranu prostě člověk se posouvá samozřejmě, ale kdybych měl jako jednu věc vypíchnout, tak to určitě jsou ty party,
0: yes.
1: Ty diskotéky táborový, kde přesně hrajou tyhle ty písničky,
0: yes.
1: Dáme party, žijeme len raz, prostě cítím voní lesa.
0: Ne, to je Česka, to nikde jinde není, jenom v Česku tady ty party,
1: přesně
0: jenom
1: tak.
0: V Česku.
1: Jsme unikáči.
0: My se podíváme na počásko, to ještě není úplně letní na tenhle track Žijeme len raz, ale bude, nebojte. Dneska máme kolem 16 stupňů, polojasno, jasno, k večeru bude jasno, ale ta teplota klesne na 14 stupňů, ale zítra už se nám to bude víc blížit k letním teplotám a to bude až 21 stupňů. Ode mě už je to opravdu všecko, já se s tebou loučím a slyšíme se zase zítra od 1 do 4, teď už tady máte Matyho.
2: Spin Radio.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
5: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin je jediný

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 3 minuty jsou 4 a ty ladíš Radio Spin.
0: Radio Spin.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku už teď je Matej a nás čeká společný odpolední komunikátor, a to až do 7. Za tu dobu stihneme samozřejmě hudební víkend Spinnery, Stříčky a Homeboye, na to se mega těším. Taky pořešíme klasický rap news před 5. a taky klíče od města. No a zavajbíme taky na tvoje tracky na přání, se kterýma to taky rovnou odpálíme. Já už tady každopádně mám voiceovku od Slava.
2: Čau čau, to Slavo ze Slovenska. Prosím tě, buď tak dobrý, zahraj něco pro moju lásenku nejdražšiu. Díky moc, pozdravujem, čau Slavo.
1: OK kámo, tak to odpálíme třeba s trackem od Sergeje B, neoznačené bankovky.
0: Ladíš Radio Spin

Na parkovišti dělám kolečka, fízlové klidně volejte. Cartier, brýle, co nevyšly, nenosím lonské kolekce. Žádnou smlouvu nepodepsal, proto si repuju, o čem chci. Přidám tam kapku tohle, přidám tam

0: Právě si ladíš Radio Spin, taky hudební víkend, tentokrát z penedestričky a homboje. S tebou je tady Maty a mám pro tebe rovnou dva tracky. Jako první tě pustím Vim já, na featu je tady James Cole a přenášej nás tady do AZ kvízu. Je to hravý, zábavný na poslech, má to takovej super crew vibe, hlavně kvůli stylistice a humoru, což je zajímavý, protože PSH měli se super crew Beef, konkrétně teda s Hugo Toxem, tady ale doručili čistej rapovej entertainment. Potom ti pustíme track znova, tohle má takovej drzej hip-hop beat, který mě hodně baví, k tomu ty bars P, Praha, PSH, Praha, S, styl, PSH, styl, doslova tady řvou, komu patří město, je to streetový, mám z toho takovej šedivej pouliční vibe, k tomu rok 2006, za mě totální prime PSH, takže nejdřív Vim já a pak znova na Rádiu Spin.
1: PSH v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou momentálně sjízdný, regiony jsou taky bez problémů, takže se přesuneme do Prahy. Ta je momentálně taky krásně čistá, hustě každopádně v centru Nuselák směra na Legerku, taky Vilzonka u muzea a hustě je lehce taky Bělohorská u Ladronky. K dopravě je to zatím ale všechno, tak každopádně poslouchej dál, protože už za chvilku dáme další track na přání a pak si klasicky dáme taky rap news před pátou a pořešíme jeden velký rapovej dis.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin, československý

0: aplikace. Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a já tady mám taky další track na přání, který tentokrát zahraju pro Lucku.
1: Ahoj, pustíš mi prosím tě cokoliv z nového alba od Maniaka, děkuji.
0: OK, Lucko, tak já tam dám třeba můj oblíbený poslední track z té desky, Street Dance.

0: Ladíš se Radio Spen, na majku je Maty, za chvilku bude pět, takže nás čekají klasický rap news, tentokrát pořešíme novej rapovej beef na scéně. OG Pav, což je takovej lokální menší rapper, tak vydal EPčko s názvem Morová rána, na kterým v jednom tracku zmiňuje některý jména ze scény, no a mezi nima je taky Hugo Tox. Disuje ho a nazývá ho starým holubem, pro kterýho už není ve hnízdě místo. Hugo Tox celkem bleskově odpovídá, a to přesně jeden den po releaseu. Na svůj Instagram tak dropnul odpověď, kde rapuje a diskredituje jeho rapovej názor a to, že OG Pava poslouchá jenom děcka. Hele, podle mě každý, kdo respektuje rap, tak si nedovolí disit někoho, jako je Tox. Je to jeden z největších OG tady u nás na scéně, který furt, byť přes underground, tak podle mě má co říct, takže určitě si nemyslím, že na scéně nemá už Hugo co dělat. Na druhou stranu OG Path je podle mě úplnej joke, jako vůbec nechápu, jak ho někdo může brát vážně. Technika rapu, frázování, schopnost udržet tón je naprosto tragická, k tomu se přidej ještě nic moc texty a nevkusný trapový beaty a máš prostě piece of shit. Takže za mě si Pav asi trošku ujel a šlehnul si něco, co neměl, protože kámo, tohle je průser. Takže já jsem jednoznačně tým Hugo Tox a my jdeme hrači na počasí. Venku je právě 18 stupňů, je tam krásně, k večeru to ještě spadne na 12, přes noc bude nejnižší teplota 6 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 12. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Československý underground.
4: Yeah, Markus Rác pro Radio Spin.

0: tamhle na baru. Je 16:53 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Co? Ty králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
3: Jedna, ty vole.
2: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
3: Proč tam nebyl, ty vole?
2: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak musíš se přepočítat, Frédku, co?
2: Cože?
4: Přesně,

0: jasný. Já ti rozumím. Já jsem totiž taky úplně vyřízený.
1: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
2: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou tady na odpoledním komunikátoru chilluje Maty a máme tady další hodinku, takže to znamená další track na přání, který mi tentokrát poslal Martin.
1: Čau, zdravím všechny spinnery. Hele, prosím tě, zahráli byste nám tam Tupaka, díky moc, čau.
0: OK, kámo, tak Tupaka a já mám chuť na jedno takový super kolabo s takovým anglickým Karlem Gottem.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou tady na odpoledním komunikátoru Feli Matej a nás čeká další dvojitá dávka PSHček na hudebním víkendu. První track, co si pustíme, se jmenuje Za všechno může čas, kde beat vařil DJ Vich. Je to takový nostalgický, jak už název napovídá. Je to pomalý, takový prostě chillíček, zároveň nevím proč, ale háže to na mě takovou depku toho, že už to prostě nikdy nebude takový, jako to bylo dřív. Takový je nával nostalgie do toho, do těch starých dob a i jedno, jestli ti je 20 nebo 60, každý si v tom prostě najde to svoje, takže to, že tenhle ten track to ve mně vyvolává, je podle mě záruka kvality. Potom ti pustím debut. Tady se PSA spojili s kapelou Bert and Friends a díky synťákům to má takový retro vibe, až takový osmdesátky, no každopádně to posuď určitě sám. Takže pouštím ti tam Za všechno může čas a taky debut na Rádiu Spin.
1: PSH v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine.

0: na rádiu Spin, pohled na dálnice je teď na Google Maps krásně zelený, regiony jsou momentálně taky bez nehod, takže paráda a my se přesouváme do Prahy. Tam je momentálně hustší Kbelská a to na Hloubětíně v obou směrech, je tam crash, tak se tam dej určitě pozor. Bouralo se potom taky v centru na Vilzonce, zasekané je taky Nuslák směr Legerka a hustší momentálně taky Bělohorská u Ladronky. Doprava zatím Dante, ale stay tuned, protože za chvilku je tady track na přání a pak taky pokec o tom, jaký rapper vlastní jaký město a kdo má od něj klíč.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a já tady mám další track na přání, který tentokrát zahraju pro Sikyho, který mi poslal voicovku.
2: Ahoj, můžete mi zahrát od Separa Sunset, díky moc, mějte se hezky, ahoj.
1: Yes, kámo, do tohle krásného počasí, krásnou písničku, dávám to tam. Stále ne-

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je Matej, já se tady chilluju v pražských Strašnicích ve studiu a víš, vždycky jsem si říkal, jaký by to bylo cool mít od města klíč. To je taky naše dnešní téma, koukneme, jaký rapeři mají klíč od svého města, což je symbolický ocenění někomu, kdo daný město dobře propaguje, takže se podíváme, kdo ho má a kdo by si ho třeba taky zasloužil. Svůj klíč dostal třeba od svého města 50 Cent, ten to dostal od města Hudson, taky svoje město tak ocenilo třeba Kendricka Lamara, Mac Miller má od města Pittsburgh taky svůj klíč, Drake má taky svůj klíč od města Toronto a je jich ještě trochu víc. Ale teď tady je před náma ta otázka, kdo by takovej klíč měl dostat třeba v Česku. Tady je jedno jméno, co je podle mě dost jasný, rapuje o tom taky v písničce Dion a je to Robin Zoot, který si myslím, že by klíč od Ústí tak měl dostat na 100%. Další rapper, kterýho si neodmyslitelně spojíš taky s nějakým městem, tak je určitě Sergej B. Ostrava, ta je prostě jeho. A co takový Liberec, tam by si ten klíč mohl třeba přivlastnit třeba Poly Garant. No jo, je to celkem jasný. Tady máme jasno, ale co taková Praha? Tam bys dal ten klíč jako komu? Smekovi, Ektorovi, Dolarovi nebo třeba těm PSHčkám? Podle mě by se to mělo rozdělit třeba na čtvrtě, každá jednotlivá čtvrť by měla svůj jednotlivý klíč, ale klidně mi dej i ty do apky vědět, kdo je ten tvůj král Prahy, no a my skočíme ještě na Prahu, na počasí. Yes, skočíme na počasí, venku je krásných 16 stupňů, ještě to spadne na 12, přes noc cca ve 4 hodiny ráno bude 6 stupňů, což bude nejnižší teplota v celý noci a zítra ráno čekají teploty tak kolem 12 a mělo by být zítra ještě hezčí počasí než je dneska. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Za 6 minut je 6 a ty ladíš Radio Spin.
6: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je Matej a nás čeká společná poslední komunikátorová hodinka, kterou odpálíme jak jinak než trkem na přání. A už tady každopádně mám na drátě Izabelu, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak co, Izabelo, Izo, jak jsi dneska měla? Jaká byla sobota?
2: Jo, docela dobrý, hrajeme tenis. Mm-hmm. A chybí mi můj kluk, chtěla bych mu poslat písničku.
1: OK, hele, vybrali jsme spolu právě pro tvýho kluka písničku od H1.6, Robím, co chcem. Tak,
2: ano.
1: Kam to pošlám, to, co to bude?
2: Je to pro Nikolase, do vás by do Liberce, ať mu ten den líp uteče, a že na něj moc myslím, moc nám chybí.
1: OK, OK, tak tam posíláme tady písničku od H1.6, vy si užijte určitě ještě tenis a taky samozřejmě tuhle písničku, dávám to tam.
2: Díky moc.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejem.

0: jako první, byl tam Izo a Hasan.
1: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
0: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
1: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
0: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Mm-hmm. Hodně jedu ty melodie, hodně jedu ten zpěv. Hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
1: Jsi Žižkovák, nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
0: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam, kde si cítím, jak doma ve Francii.
1: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
0: Za nejhezčí úsměv.
1: Týpek, který vyrůstal v Nice a který se ve 13 letech přistěhoval do Česka. Dneska večer do Spintalku dorazí Elboy a probereme snad úplně všechno. V 7 večer buď u Rádia Spin, YouTube kanálu Rádia Spin nebo taky u Spotify kanálu Rádia Spin. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Spin.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je Maty a taky další hudební víkend. Spin, rejstříčky a houboje, to jsou PSAčky a dneska já ti od nich pustím.

0: Na rádiu Spin, dálnice jsou teď clear, akorát D3 je hustší lehce u Votic. Regiony jsou taky v chillu, takže skočíme na Prahu. Tam rovnou vidím bouračku na Ládví, tam se bouralo v ulici Střelničná. Zasekané je taky Nuselák v centru směra Legerka, taky Ječná, Vilzonka u Muza je hustší a postojí se taky na Bělohorský u Ladronky. K situaci ze silnic je to pro dnešek vše. Nás ještě čeká poslední track na přání a potom taky pro berem papežský drip, tak určitě stay tuned, Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty posloucháš Radio Spin, na mikro je Matej a já tady mám dnešní poslední track na přání a zahraju pro nikoho jiného než pro Radka. Čau, mám ho tady na drátě.
2: Zdár.
1: Čau, čau, hele, tak co, jak se máš, jaká je sobota, takhle večer už?
2: Ale parádní, no, chata, pivečko, grilečko,
1: pivíčko. No jo. To zní naprosto pohádkově, kámo, takhle. Já už se těším, až taky, tyjo, někde takhle budu chillovat a felit takhle na chatě. Hele, vybrali jsme písničku od Ektora, dali jsme track Jak? Vidím to jako včera z roku 2008, komu to pošlem?
2: Hele, pro všechny příbramáky, kde žiju a pro všechny, co mají rádi rap.
1: Tak jo, tak pro všechny příbramáky, taky všechno. Pro všechny rapový fanoušky, spinnery a taky samozřejmě pro vás na chatu, ať si užijete tuhle příjemnou sobotu a ještě večer. Tak jo, kámo, posílám to tam. Čau.
2: Taky, čus.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty a protože bude 7, tak budeme pomalu končit. Díky za koly a hlavně díky za voiceovky. Určitě si zítra taky objednávej tracky a to u Krištofa, ten tady bude už v 9. My se ještě nakonec koukneme na papeže Lva 14. a na jeho drip. On totiž k těm svým šatům a robám totiž nosí Nike tenisky. Teď po internetu je okolo taková úplně výborná fotka, kde jedny takový má a hele, já to mega cením, je to funny, ale čávo má prostě holy swag, je to prostě boží. Taky čekneme na konec ještě počasí, venku je právě 14 stupňů, ještě to spadne na 12, přes noc bude nejnižší teplota 6 stupňů, to bude cca ve 4 hodiny ráno a zítra ráno čekej teploty kolem 12 a mělo by být ještě hezčí počasí, než je dneska. To je ode mě prozatím všechno pro dnešek, my se slyšíme zase zítra, s tebou je tady Maty, ty posloucháš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Je 18.51, to je přesný čas na Radio Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc. Repu v republice.

0: Fine Talk.
1: Byl tam Hector jako první, byl tam Izo a Hasan.
2: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
1: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
2: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jo. Jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
1: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Mm-hmm. Hodně jedu ty melody, hodně jedu ten zpěv. Hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
2: Jsi Žižkovák, nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
1: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam, kde si cítím, jak doma ve Francii.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za nejhezčí úsměv.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejen o rapu. Dneska to bude hlavně o rapu. Do studia dorazil rapper s francouzskými kořeny, spolupracující s významnými jmény české scény. Děkuju, že posloucháte Rádio Spin, děkuju, že posloucháte Spin Talk. Mým dnešním hostem je Elboy. Elboy, vítej na Rádiu Spin, čau.
1: Čau, já tě zdravím všechny posluchači Spin Radio.
2: Tak jsem rád, že jsi tady po letech. Dneska jsme se bavili, že jsi byl před lety, zhruba 4 roky zpátky u Poety. Dneska máme spoustu času, tak doufám, že probereme hodně věcí. Řekni mi, jak dlouho žiješ v Česku a jak se stane, že se Francouz přestěhuje prostě do Čech, protože můj velký sen je vlastně žít ve Francii, tak mi to nějak vysvětli.
1: No, stalo se tak, jak se to stalo.
2: Tady, proč zrovna padla volba na Čechy? Na Českou
1: republiku. Můj otec je jediný v mojí rodině. Otec můj v rodině je jediný Čech. A vlastně byl ve Francii v Legii v armádě. Mm-hmm. Tam se seznámil s mojí mámou. A no, takže vlastně mám i ty kořeny česky v sobě. Ale jak říkám, narodil jsem se ve Francii, v Nice, na jihu. A pak po nějakých letech už to vypadalo, že se mnou to jde nějakou zajímavou cestou. Tak řekli, hele, zkusíme ho poslat do Čech. Mm-hmm. Třeba z ní bude ještě lepší člověk.
2: Máš pocit, že z tebe je lepší člověk?
1: Věřím, že se nastěhovat sem mi dal určitě větší kapacity se vyvinout a být lepším člověkem. Uh-huh.
2: Když se stěhoval do Čech, už jsi uměl trochu česky, nebo to peklo s tou češtinou začalo až tady?
1: To peklo s češtinou začalo až tady.
2: Jak dlouho se člověk učí česky?
1: Tak naštěstí... Tak v 13 letech jsem sem přijel, takže už ještě v tomhle věku vlastně jako si rychle učíte. Mm-hmm. Takže já furt tady běhal venku a trvalo mi to no tak aspoň 4-5 let, než si jako fakt něco naučím, abych mohl mít normální konverzace s někým.
2: A co bylo nejtěžší?
1: Ale řeknu na rovinu, že dodnes se furt učím. Jakoby.
2: Jasně, co bylo nejtěžší na té češtině?
1: Všechno.
2: Hodně lidí že říká, že francouzština je těžká. Já jsem si ji jako začal učit letos, řekl bych. Stejně mi čeština přijde, že je těžší.
1: Je no.
2: Veď?
1: Je.
2: České děti dokážou být pekelně zlí, tak mi řekni, když jsi přišel poprvé do české třídy, jaký to bylo, jak tě vzali, jakým způsobem s tebou komunikovali, byli na tebe hodný, nebo jsi prošel dětským peklem?
1: Prošel jsem si tady nějakým peklem, byl jsem z toho v šoku, protože u nás ve Francii, kde jsem se narodil já, tak jsme byli vlastně všichni spolu, jo, různý kultury, různý barvy a tak, takže jsem to nějak nevnímal, a když jsem přijel sem do Čech, tak mi dali dost najevo, že se jim nelíbí, že jsem takový tmavší, že vlastně neumím česky hned tak dobře, takže mi to dali sežrat, ale to mě vybudovalo, to bylo super začátek, bych řekl, vymlátil jsem si respekt, dalo by si říct.
2: Vymlátil jsi respekt slovo jako doslova do písmene.
1: Nešlo to jinak, tak když člověk přijde za tebou a začne ti říkat černochu, nehře a takovýhle slova, víš, tak to je takový, no, tak jsem tomu moc nerozuměl na začátku a pak jsem už na to musel nějak reagovat a už potom nikdo mi nikdy nic neřekl.
2: To věřím, že už se pak nikdo neozval. Nicméně věřím taky tomu, že se ale ocitli, nebo objevili určitě i nějaký kamarádi, kteří to takhle od začátku neměli, nebo?
1: Jakoby spíš, ale všichni moje kamarádi jsou cizinci, takže to všichni zažili. Mm-hmm. Všichni jsme zažili aspoň nějaký malou discrimination ohledně toho, že nejseš Čech, prostě, že nejsi odtud.
2: To by si vzkázal teda do těch českých tříd, co ty děti můžou udělat jinak, nebo co můžou udělat jinak tak, aby přijmuli to jiný etnikum, tu jinou národnost?
1: Já bych to klidně řekl, že dneska to už tolik není, si myslím, že to bylo fakt jako, že ale to je už 10 let uběhlo, takže já si pamatuju, že prostě těch 10 let back, to ještě tady bylo v Praze, to bylo cítit, si myslím, venku a tak celkově. Ale hele, už uběhlo nějaká lepší generace, uběhlo nějaký čas, lidi začali víc být takový otevřený, bych řekl tady, začali se víc zajímat, nejen tohle tady, co jim řekli, že se mají zajímat, ale zajímali se sami o sebe víc, co je tam, co je tam. A myslím si, že já po mojí cestě tady, moji kulturu jsem předal dost lidem a dokonce jim to udělal dobře, takže co bych jim řekl, já bych jim zkazal, že ať se nebojí věřit, ať se nebojí cizího, že všechno, co je cizí, je pro nich něco nový, mají co se učit. Aby byli prostě takový, řekl bych klidně víc, příjemnější na ten svět. Jo, aby se, jak říkám, aby se nebáli něčemu, který nerozumějí, aby spíš zjistili, co.
2: Taky bych to přál celé společnosti, aby se to prostě podařilo, abychom pořád nebyli v té společnosti cizinců za exoty. Kdyby ses měl popsat jako malý kluk, jaký jsi byl jako malý kluk?
1: Hyperaktivní a řekl bych hodně živý jsem byl, hodně jsem furt běhal někde a furt byl někde a nebál se. Jakoby,
2: a co jsi měl ve sluchátkách, co jsi poslouchal?
1: Já poslouchám hodně francouzský rap odmala a nezměnilo se to.
2: Takže pořád ho máš v playlistu? Pořád máš ty samý tracky třeba v playlistu?
1: Pořád, vždy se rád k ním vrátím, mám tam songy, které už poslouchám několik let. A
2: co tě dostalo k rapu jako k posluchači? Bylo to tak, že už před těma 10 lety na promenádě v Nys se poslouchal masivně rap?
1: Odmala poslouchám masivně rap a vždy tam byla hudba, vždy byla tam nějaká opora v té hudbě. A spíš samo mi to k tomu dotáhlo, byl jsem původně sportovec, řekl jsem si, to asi jediná věc, co mi zachrání, když už škola nejde, není a tak, takže sport, ale i po tom sportu nakonec jsem měl možnosti jít dál a rozhodnul jsem si prostě jít za tím rapem, že to mě víc naplnilo.
2: Jaký sport jsi dělal?
1: Hrál jsem hokej.
2: Hokej, tak to bych si netip.
1: Proto jsem vlastně jakoby, proto jsem přišel, tak to tak bylo, že jo, vlastně hokej, hlavní sport, mezinárodní takový, že jo, main, takže proto kvůli tomu taky byl důvod, že jsem si řekl, tak to zkusím v Čechách, ve Francii jsou všichni špatný na tom ledě, tak si něco naučím.
2: Dařilo se ti?
1: Jo, dařilo se hodně.
2: Přišel jsi do Čech, poslouchal jsi pořád francouzský rap, začal jsi učit česky, začal jsi poslouchat český rap?
1: Trošku. Byl tam Hector jako první, byl tam Izo a Hasan.
2: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
1: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl, čím mi strašně bavilo jeho jakoby vibe.
2: Jako hudbou nebo textem?
1: Asi celkově.
2: Ono možná totiž v tom zvuku to má nejblíž tomu francouzskému rapu, ne? Protože ono je to takový jako jemný.
1: Jemný, melodický a je to takový i space, že se nebál dát sebe jakoby do toho, takže nám to sedí, mě to sedělo, takže, ale hodně jsem měl i hákru v té.
2: Jaký témata, který se řeší v rapu, tě jako posluchače oslovovali kdysi? Jaký témata třeba v těch textech tě oslovují teď, v tuhletu chvíli? Kolik tě vlastně? 28?
1: 25.
2: 25, promiň.
1: V pořádku, vypadám na 30 stejně. No, tak rostu, že jo, takže řekl bych klidně, že jsou určitě jiný texty, než to jsem dělal dřív, ale dřív je dřív, tam byl mladý Lukas, mladý LB, ten byl trošku ještě ztracený, bych řekl klidně. Takže hodně v ulici, hodně o takových prostě životních příběhů svojí a tím jsem starší, tím mě víc baví spíš do těch textů teďkon přidávat něco, zkusit prostě dát tu message, prostě je to za mě to nejdůležitější v té hudbě, protože lidi poslouchají, moje fanoušci, můj publikum poslouchá mě, protože jsem jim třeba pomohl v něčem, v nějakém momentě, nebo v nějaký písnice, nebo jedným slovem, nebo jednou melodii, flow, zpěvem a to mě baví tady to přidávání v hudbě.
2: Kam se posunuli teda tvoje texty? Co teda chceš otvírat v muzice teď, nebo když si vezmeme klidně tu desku, o který se dneska budeme bavit, tak vlastně jako jaký je to její poselství třeba?
1: Tady ta deska byla dost taková osobná, protože jsem si vlastně vyvinul v té češtině, Jo, když si pustíš moje i dva roky staré věci, tak poslechneš dnešní, tak je tam strašný posun. Hmm. Tak vlastně díky tomu, že jsem si nějak víc ponořil do té češtiny, víc si snažil vyprávět o svém příběhu, už mám i ty slova na to a i ty metafory a všechno k tomu, tak to bylo spíš takový zaměřený album. Hmm. Bylo to spíš klidně, řekl bych, sobecká práce, bylo to prostě o mě, pro mě, abych se taky cítil, abych si viděl svůj posun. A moje real fanoušci, tak ty to cítěj, ten album, ty mě znají feelou, ale jako tím neoslovím určitě, jakože se nemyslím, že tím oslovím úplně nové lidi, ale můžu tím inspirovat nové, jakoby.
2: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
1: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Mm-hmm. Hodně jedu ty melodie, hodně jedu ten zpěv, hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
2: Že... Máš nějaký hudební vzdělání? Jakože máš za sebou nějaký hodiny zpěvu, klavíru nebo něco podobného?
1: Nikdy. A když jsem ve studiu s člověkem, který je na to nadaný, talentovaný, tak říká, že něco tam mám prostě.
2: Něco tam je. Poměrně hodně spolupracuješ s Dorianem. Zajímalo by mě, jak jste se vlastně jako k sobě spolu dostali. Jestli si pamatuješ třeba nějakou chvíli, kdy jste si řekli, pojďme spolu něco udělat. Co byl ten spouštěč?
1: No já si ti můžu klidně říct, pamatuju si první den, kdy jsme si poznali.
2: Okay.
1: A to je 7 let zpátky. A to ještě Dorian nebyl vůbec jakoby Dorian. On se jmenoval DA v té době. A nahrával pro The Mac. Mm-hmm. V té době. Takže a tak jsme si dali dokupy, nahrával moje první songy, bych řekl klidně. Tam jsme si seznámili, tam jsme vůbec nebyli ještě kamarádi v té době. A uběhlo 7 let a nějak jsme si prostě setkali, dali dokupy ve studiu, začali nahrávat, začalo nám to přirozeně fungovat, chemie tam byla. Hmm. A
2: tak ono, něčím jste podobný, že jo, nějakou takovou jako určitou jemností. Může to být jakoby ten pojící faktor?
1: Ten lidský pohled na svět a i ten cit, tak máme oba dva strašně silný.
2: Taková nějaká běžnost, nebo všednost, nebo nevím, jak to popsat asi.
1: Je tam nějaká energie, taková. Ale furt právě máme hrozně pěkný, že společně tvoříme nějaký takový yin-yang, jo, že se doplňujeme v nějakých věcí a já mu ukazuju víc tady tu cestu, on mi ukazuje tam tu cestu.
2: Mm-hmm. Tam. Kdybys měl být konkrétnější, tak co třeba máš ty a Dorian nemá a obráceně, co má Dorian a nemáš ty?
1: Právě proto jsem nebyl konkrétnější, protože nechci říct něco tak, aby to vyznělo třeba i jinak, protože vlastně Dorian má spoustu faktorů a elementů, který já potřebuju a já mám pro něj spoustu faktorů a elementů, který on potřebuje.
2: A kdybys měl být konkrétnější, dobře, co aspoň potřebuješ ty?
1: Já jsem potřeboval víc ponořit do hudby a odtáhnout trochu zvenku. Mm-hmm. Řeknu to, jak to je z ulice, prostě z takový toho světa venku. Takže mě ponořil víc do hudby a díky němu jsem víc procítil tu hudbu.
2: Okay.
1: A jemu já jsem dal právě ten život. Jsem takový ten víc...
2: Máš sobě takovou větší jako dynamiku?
1: Takový větší drive jsem mu dal prostě a i větší pozornost na to, že no co dělá, takže jsem tak vychovaný, že legionářem a voják, takže jsem hodně striktní na věci a no tak. No.
2: Teď teda vlastně jenom jako vybočím z toho, vrátíme se hnedka k Dorianovi i k desce. Jaká by vlastně tvoje rodina, jaký jsou tvoje výchozí podmínky, ze kterých jsi vzešel jako muzikant? Co tě formovalo, co tě ovlivnilo, protože teď si to sám nakousnul?
1: Co mi ovlivnilo, já si tě mluvám, tu otázku jsem nepochopil, to znamená,
2: z jakého typu rodiny jsi vlastně přišel?
1: No, z italské, francouzské rodiny, která určitě tam jakoby žádný umělecký díla tam moc nebyly. Uh-huh. Spíš mám taky psychopatské strejdy a horká krevní prostě rodina. Takže tam spíš nikdo netušil, že bych se vedl do takové cesty. Ani to tam nebylo nějak v té rodině.
2: A co na to teďka říkají?
1: Jsou v šoku. Viděli, že mám prostě platinu, viděli, že mám zlaté desky. Sami mi řekli, že tomu ani sami nevěřili moc na začátku, když jsem to všem vyprávil v rodině a tátovi a tak.
2: To je super.
1: A časem jsem jim ukázal, že prostě jsem si šel za svým. No.
2: To je skvělý. Vydáváš alba jenom tady v Čechách, nebo máš i francouzskou desku, kterou si třeba releaseoval ve Francii?
1: Zatím zůstáváme tady na tady tomhle trhu. Ten potřebujeme teďkon tady
2: rozjet,
1: prosadit. A když budu mít dobrý karty, dobrý možnosti, tak mám vlastně ve Francii už kontakty a lidi, kteří čekají, kdy tam přijdu, jenže já tam chci přijít a nabízet nám Češi, celkově ta naše kultura tam u nás. Myslím si, že by to bylo skvělý, kdybych to mohl spojit. Hmm. Bylo by to pro oboje země prostě zajímavý, si myslím, ještě to nikdy nebylo, takže pokud by to mohla být jedno moje purpose, tak to půjdu si zatím určitě.
2: Prostý. Tak ty máš teďka venku novou desku, ta deska se jmenuje Napoleon. Na Instagramu se asi jako můžu dočíst a pochopit, proč se deska jmenuje Napoleon, ale pojďme se u toho na chviličku zastavit. Proč se to album jmenuje Napoleon?
1: Napoleon, protože je pro mě inspirační. Ten člověk byl pro mě už několik let, sleduju tu historii toho už od malá vlastně. Já hodně jako znám o dějiny Francie, o našem jakoby historii. A Napoleon byl vždycky pro mě inspirační člověk prostě. Byl to zabiják. V čem? Ve všem. V postoji, jak přemýšlel, jaký byl člověk a takový to, že to nevzdávání. Takže prostě byl strašně, hledám ty slova, jak to dobře vysvětlovat, byl odevzdaný té Francii. Prostě. Mm-hmm. To byl prostě člověk, který by umřel pro Francii a který by pro ní udělal všechno možné. Takže to je ta lojalita, která mě bavila, takový to, že...
2: A tím pádem teda, když se přeneseme k té desce, tak v čem jsi odevzdaný na té desce? Nebo čemu jsi odevzdaný na té desce? Nebo...
1: Všemu, každému kroku, co jsem udělal pro tu desku celý ten rok, co jsem na něm pracoval, všechny ty změny mezi tím, všechny vlastně, co s tím životem plaveš a co si všechno děje kolem toho. I tour jsme měli a spoustu zkoušek a všechno jsme zvládli, takže proto Napoleon.
2: Na desce několik hostů, je tam Kojo, je tam Dorian, je tam Katana. Podle čeho ses rozhodoval, kdo na té desce s tebou bude?
1: Kdo mi bude blíž, kdo mi bylo blíž i v té době, v tom momentě a... Jak vidíš, sama exotika.
2: Jo. Jak jste se třeba dostali s Katanou k sobě?
1: S Katanou jsme se dostali k sobě na The Wrap, když bylo teďkon poslední. Tak jsme seděli vedle sebe, když jsme dělali po roce. A celkově Katana je mladý, velmi chytrý člověk, má strašně zajímavou flow, baví mě jako osobnost, takže prostě...
2: Stejně jako ty má zajímavý beaty, to je taky potřeba tam asi jako zdůraznit.
1: Ano, a je velmi, řekl bych, dospělej v tom, jak to vysvětluje v té hudbě a v tom rapu, což si já vážím, takový člověk, který to prostě dělá takhle.
2: Mm. V čem ta deska, která je teďka venku, ten Napoleon, je jiná než tvoje ostatní projekty třeba?
1: Ve všem, v kvalitě, v výslovnosti mých textů.
2: To je pro tebe teďka v tuhletu chvíli důležitý téma. Věřím tomu, že když se potkáme za 2 roky, za 4 roky, tak to bude prostě úplně, to už ti budu moc říct, řekni mi jazykolám, zaželezilo li se železo, či nezaželezilo li se železo?
1: Ale příště za 2 roky to zvládnu.
2: Ok. Dobře.
1: Takže všechno, sound určitě, řeknu ti na rovinu sound, dal jsem se strašně záležet na sound. Celkově master, mixing, všechno, jako pracovali jsme na tom asi nejdýl, než nahrávat ty tracky. Takže na soundu jsem se dal strašně záležet a celá ta kvalita kolem toho, abych odevzdal plnohodnotný kvalitní projekt, který vlastně, a to nikomu vlastně baví, nebaví, on nemůže o tom nic říct. Je to prostě 100% plně hodnotný projekt, zapracovaný a je tam, jak si řekl, tu Francii, takže ještě další kultura, další věc, kterou Čech jako většinou není zvyklý slyšet. Takže...
2: Mě na té desce strašně bavily beaty. To musím říct, že to mě bavilo velmi hodně. Měl jsem tam otázku, na kterou jsem odpověděl, jestli hraješ na klavír, protože ten klavír je taky takový jako průvodní sound těch beatů, který používáš u těch jednotlivých tracků. Zajímá mě teda, jakým způsobem ty beaty vznikají.
1: Tak hodně z nich mám od nějakých producentů, kteří jsou tady z Čech a ze Slovenska, ale hodně koukám do ciziny, no, protože bohužel za těch teďkom 7-8 let rapu, co dělám, ještě jsem si moc nechyt tady s nějakým producentem. Nikdo neví dělat ten francouzský sound tak, jak ho potřebuju, takže musím bohužel do zahraničí, takže většinou jsem v kontaktu s klukama z něj, z Francie, anebo mám...
2: Musím ti říct, že tím, jak jako tu Francii fakt mám rád, jo, a kdykoliv řekneš Nys a tak dále, tak si říkám, ježiši Maria, pro boha, chtěl bych tam hnedka fungovat a bejt a žít a tak dál. Víš, samozřejmě chápu ty věci, se kterými asi tam třeba jako nebyl spokojený, ale úplně vždycky řekneš prostě Francie, Nys a už se tam prostě vidím, jak tam funguju a žiju, ale chápu to celý. Řekni mi teda, když řešíš ten nový beat, to byla taková blbá vložka, která se ani nepatřila, ale prostě nějak to se mi vypadlo, promiň.
1: To je úplně v pořádku.
2: Když posloucháš beat, co u něj teda sleduješ? Co tam je to hlavní kritérium, když si řekneš wow, super, beru. To je dostatečně francouzský. Teď to neříkám ironicky, říkám to...
1: Jo. Ne, říkáš to správně a na to je jenom jedna odpověď, je, že musí se mi dotknout. protože vlastně každý song je postavený na beat. Ten beat je nejdůležitější věc v celé té hudbě, bych řekl klidně. Takže ten beat mi musí jít pod kůži, musím ho cítit, feelovat ho. Mm-hmm. A na 99% vždycky to je ten stejný pocit, to znamená, že cítím, že to mm-hmm. je on, jo, že...
2: Jestli teda chápu, takže nejdřív vzniká beat a pak vzniká text.
1: Určitě.
2: Mm-hmm. Dobře.
1: Určitě ten beat mě pomůže jakoby vést tam, kde potřebuji.

0: spojený, vlastně byly tam i nějaký jména, který měli tam být a nejsou kvůli tomuhle, že nebylo jsme schopni se nějak dohodnout. Říkám, já nebudu nic osobně v takových věcích, jako mi to úplně jedno, prostě kdyby člověk chtěl, tak je tam, takže hele, nestalo se to, nevadí, ty jména tam nejsou, třeba příště. A ty všechny jména, co tam jsou teďkon, tak to jsme si viděli, sešli, jo, byla tam ten moment connection, ta chemie, až potom se šlo do práce.
1: Na trku fotky je krásný dívčí hlas, tak by mě zajímalo, o koho jde a kde si ten hlas objevil?
0: Barbinka a objevil se vlastně v Universal Music, my s ní jakoby spojili, my mají teďko jako jejich takovou mladou, novou tvář.
1: Mně tam přišlo takový jako hezký 90-kový R&Bčko, takový jako trochu TLC zvuk, nevím, připodobňuju si to.
0: Chtěl jsem udělat takový, víš, takový song, který vlastně se dotkne lidem, protože když je tam většinou zpěvák a je zpěvačka a je to dobře trefený, tak je to kouzelný. Prostě vždycky, já jsem vždycky miloval vlastně hudbu, která je seděla tak, že je tam mix lidí a že ženská chlap. Pro mě to je strašně. Tak zkusil jsem to, chtěl jsem to zkusit, dal jsem Barbie na seš a řekl bych, že to je prostě, ani nevím, jak definovat, jaký, co to je za styl tracku, ale přirozeně to vyšlo a za mě to je velmi, velmi dobrý.
1: Říkal jsi, že pro tebe je důležitý, aby ten beat nějakým způsobem měl ten francouzský sound, tak co by měli čeští beatmakeri dělat pro to, aby ten francouzský sound, ten francouzský vibe do těch beatů dostali?
0: Víc pozorný by měli být, neplácat to tam moc za sebou všechno, být víc takový nejemný, ale takovým stylem víc prostě, no, víc do těch melodie, takže když se ponoříš do melodie, musíš být citlivý v tom momentě. To znamená, že víc se ponořit do toho, víc prostě ty pozornosti, jak říkám, a snažit se vlastně hledat něco, který podpoří člověk, který do toho prostě položí tu melodii nějakou, jo? Znamená, že ta melodie už začíná trochu v beatu a pak už já hlas s mým hlasem už to dělám ten zbytek. Takže bych klidně řekl, že já jsou víc takový uvolněnější.
1: V tracku, alespoň to zkusím, říkáš, že se jednou do Francie vrátíš, jo. Tak by mě zajímalo, co bude tím impulzem, kdy si řekneš au revoir.
0: Jednou do Francie se vrátím, no, protože bude jednou čas, kdy budu muset zpátky domů. Nějakým stylem už jak hudebně a tak, věřím tomu, že říkám, můj cíl není česká scéna, můj cíl je posunout třeba, když budu moc českou scénu víc k nám, víc do světa, aby o nás mluvili víc lidí. Máme strašně malou scénu, nikoho moc nezajímáme, což je strašná škoda.
1: Čím to je? Tím, že to je česky?
0: Ne. Já zpívám česky a všichni ve Francii, všichni lidi, kteří mě znají, kteří vidí můj hudbu, nerozumí tomu a miluju to, podpořu. Takže oni mi vlastně potvrdili, že to jde, že každý z nás poslouchá.
1: No a čím to teda je? Tak je to tím, že tě znají osobně? Nebo že se k ním ta česká muzika nemá jak dostat? Nebo
0: nemá
1: co,
0: jak
1: co
0: dostat,
1: je ten faktor?
0: Nemá jak dostat, určitě to jsi řekl dobře. To já věřím, že vlastně se to nějak až tak netlačí jinde, což chápu, protože nechci se ti jakoby tlačit, že někde to, ale tam je ta věc právě, musíš to tam poslat na sílu, klidně a slyšej ty lidi a určitě se toho něco chytne, jo, ale zas dělám ten international sound, mám v tom tu Francii, jak říkáš, takže určitě já budu blíž k těm lidem, než bohužel tak to je narozený Čech, který tady dělá
1: jasně,
0: český
1: jasně,
0: rap.
1: Jasně, spíš jenom teda jako, co by ty Češi měli udělat jinak, aby se dostali k těm Francouzům, nebo mimo hranice Česka.
0: Nechci být zlej, ale měli by mít fetovat. Protože ve Francii a v Itálii a všude to neexistuje, že by repeři takhle to, takže měli by mít fetovat a...
1: Ty nefetuješ?
0: No, nefetuju, ale tak nebudu říkat, že jsem se nikdy párkrát nedal něco, no. Tak patří to k tomu, že jo. Jsem mladý, ještě se spálím párkrát, ale už mi to sere. Být v tom okolím celkově, tady to prostě je. A tady prostě máme...
1: Proč to tady je a jinde to není?
0: Že tady jsme to znormalizovali. Tady prostě lidi z toho udělali, celkově ty, co mají tu větší moc nějakou, tak z toho udělali, že to je normální. Což to není normální, prostě nemělo by
1: to znamená, být. Není na čase s tím začít něco dělat? Stát se aktivistou?
0: Není to můj domov tady, takže myslím, že tady ta práce na někom jiném, já nebudu jakoby nikoho soudit ani tak, každý se dělá, co chce, ale jakoby chci tu kvalitu posunout jinam a tady ty věci, tady to okolí, tady ten svět tam nepatří. Prostě.
1: Dobře, ty se změnila trošku ta dynamika toho rozhovoru mezi náma, ale dobrý, jako přijde mi to zajímavý. Na přebalu Alba, Napoleon,

0: jmenuje Žižkov, Škropov náměstí, Žižkovská věč. Jsi Žižkovák, nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
1: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam, kde si cítím, jak doma ve Francii, takže Žižkov. I lidi mi tam znají. Vždycky Žižkov. Vždycky, když potřebuji najít domov, kouknu se, vidím věž, to je domov. Když vím, že tam jsem.
0: Jak by vypadal tvůj ideální koncert?
1: Ideální koncert? Tak jak můj křest s Dorianem drive-by v Oxu v Praze. To bylo, že moment prostě.
0: K čemu všemu z desky máš v plánu točit klipy? Jak jsou vlastně pro tebe klipy důležitý? Jestli vůbec pro tebe jsou ty klipy důležitý?
1: Nejsou tak důležitý, ale z artistik stránky pro mě, pro můj vývoj nějaký, tak jsou důležitý. Tak proto je dělám.
0: Co na klipu sleduješ? Nebo co je na tom klipu tak strašně zásadního?
1: Přidat něco přes to video, přidat i přes ten move, i přes ten výraz, i přes to vlastně ponořit si do toho, jak kdyby to byl film, prostě tvůj film. Takže ta kamera je na to, aby si odprezentoval, jak to vnímáš, jak to říkáš, jak to cítíš v tom momentě, takhle to já vnímám, spíš ten klip, ne abych jako flexil nebo ukazoval, spíš abych pořádně ti předal, jak jsem to myslel v tom tracku.
0: Dobře. Co jsi podle tebe ještě v rapu nevyzkoušel a je to tím, že třeba na to ještě nebyla chuť, nebyl na to čas, nebyl na to prostor, tak co máš pocit, že si ještě vyzkoušíš?
1: To se nechám překvapit asi. Nechám na osud, zatím mi jako rap přines hodně, hudba mi přinesla fakt jako asi nejvíc v životě. Víc než i ty špatné chvíle, víc než fakt jakoby i zlomené srdce, víc než všechno, i ty zrady, všechno, hudba mi dá nejvíc v životě. Takže jsem zvědavý, čekám, co bude. Nechám se překvapit.
0: Jsme v závěru rozhovoru, takže pár otázek na závěr, který se ptám většiny hostů tady. Tak mi řekni, Trump tě pozve do Bílého domu, Donald Trump. Co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Že jsi se mu neposlal dceru. Že jsi mu nesekl dceru.
0: Co by jsi s ním chtěl otevřít za tématy?
1: Politiku, tak já jsem politik docela dobrý, tak asi bych pokecal a řešil bych svět.
0: Kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak co by to bylo za ministerstvo?
1: Ministro školství.
0: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za nejhezčí úsměv.
0: Kdyby o tobě měl psát bulvár, tak co bys si přál, aby o tobě napsal bulvár?
1: Žád poslouchají album Napoleon a nedělají drahoty.
0: Bulvár, má o tebe psát.
1: Bulvár, tak píšou, že je zajímavý, velmi šikovný Francouz tady u nás na české scéně, který se snaží bojovat a makat a prosadit se.
0: Pořád to jak z nějakého hudebního magazínu. Nebudu tě v tom nějak koupat víc. V jakém filmu, který už existuje, by si chtěl zahrát jakou postavu?
1: Znáš Blow?
0: Znám jenom název, neviděl jsem.
1: Johnny Depp, Penelope Cruz. Myslím, že Češi tomu říkají kokain, ten film.
0: Ok, takže tam.
1: Tak jeho roli je fakt zajímavá, fakt pěkná a klidně jeho roli.
0: Dobře. Řekni mi, je rok 2080, na konzervatoři napíše někdo na tabuli jméno Elboy, mají hodinu dějin rapu, tak co by ty studenti měli křičet s třídou?
1: Řekl jsi 2080? Ty vole, to už bude dědek, no. Že jsem sem přinesl pozitivnou energii, pozitivnou dobrou kulturu, že jsem sem nepřišel jako imigrant dělat bordel, ale naopak jsem přišel jako imigrant a přinesl jsem něco.
0: Ok. A poslední věc, jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
1: Nechci být úplně, že filozof, ale řekl bych Fast Life.
0: Super, máme to za sebou. Elboy, děkuju ti za návštěvu. I když jsme se tak jako naháněli a chvilku to trvalo, tak to stálo rozhodně za to. Děkuju, že jsi dorazil do Spintalku.
1: Děkuju za pozvání.
0: Přeju ti, ať se ti daří a víc francouzského rapu na české scéně, protože, jak jsem už řekl asi tisíckrát, tak mám rád Francii a francouzský zvuky. Ještě jednou děkuju za návštěvu.
1: Moc taky děkuji.
0: Děkuju, že posloucháte Radio Spin, taky, že posloucháte Spintalk. Dnešním hostem byl Elboy. Pokud jste neslyšeli album Napoleon, tak rozhodně zkuste je na všech streamovacích platformách. Je to ideální zvuk a sound pro krátký a temný dny, jaký máme právě teď. Přeju hezký večer. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

bezčí místo pletem vlastní kout, jsem sám, když chodím tmou. Havran potřebuje vlastní místo, který mu zaplní kout. Sám, dávno se mnou není Bůh, jsem sám.

0: Radio.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Fine Radio.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Scéna. Nejvíc repu v republice.
3: Jméno v rejtre je mu víc než žena daný. Jméno v rejtre je mu víc než žena daný. Jméno v rejtre je mu víc než žena daný. Opětovně vzaný.

0: Krásu najdeš nejen, krásu najdeš nejen. Československý speciál s hvězdičkou. Nevymýmaný tracky československý scény na rádiu Spin.
1: Život každýho z nás má někdy slabší chvilky. Až ji budeš zase někdy mít, tak si vzpomeň na mě, že i já se tímhle někdy procházím a jsem prostě v hajzlu.

0: Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Radio Spin.
1: Oh.

0: k divnýmu typu, že nevydržíš to ani rok, že jestli to zkouším, tak jsem cvok.
1: Yeah. Chtěl jsem ti dát věc, co přetrvá, i když už nebudem a všechno se to přetrhá. Po práci s osudem ve chvíli, kdy jsi bezradná, vždycky už budeš vědět, nejsi sama, jsme tu dva.

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Radio Spin 962 FM. Be in.
2: Raz, dva, tři, čtyři, pět. Teď myslíš na to, na co já? 6, 7, 8, 9, sleď se.

0: Československý speciál s Hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na Rádiu Spin. Rádiu Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: Současnosti vyrábím svůj první milion. První milion. První milion. Sou,

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 962 FM. Be in.
2: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: Hail resuscitation. You see the spider, mate?
1: A právě posloucháš Radio Spin. Hlava hraje si s lirikou, plíce zahulný trávou, jsou tak hlava 1 na 180.

0: Nejlepší věk je, aby nebo dělat pesos.
1: No je mladu, že každej a love ne, jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede haso. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu